A svět je vizo tyž poriadku, když serbska hudžba běží, město jim na tuto titule. Smiče so džins rano veselíč. V okuncu čakania hudží skupina Brankačky. K pravý bíč turie sluša vizo tyž spiju volejbalistov. A račo džestvoj púč, dženca rano, Liza Čornakova. Všetke tuto titule svišiče po takým hač do šestších. A nietko, dže tu dále z Helenu Brezan-Hiduščiny.

0: Nicht količnich prozni nach Torika za so kulšto punželu ab do pieska za bulom skakač. Pravženo kobasku ob popomese jesč a se načič sa muže svojski tým se pola bič ture zatkule prinje mestno vodobič. Tola tiež pahoky pšet rajniščemi a podľa nich sú pšetco z zajmovanými pšilatovarimi belnene. Ale što vabi poprom serbskich modostnich a dorostčených, kýž nevobčila sa na turnire, kujšo to džin znova si do najšelakorišich serbskich viesko doječ, tu nekotre menenia čerovšie šestie stácie z Radvoria.
1: Ja som džence vorábujú, dokáž jo zatkula beachtúra s spredčelami, volejbúl, prážen kobosu, geil event.
2: Ja mať jara vábiju hinsie, čas to vúbadačka Bonny Raja, tiež na kakých šlakových nivoch Bonny Raja, ka sa nedo laprúcia vokúšu do dvú.
3: Ja rado mám všetčený, mi přilá tam kateho Raja, to je lúštne, když mám pojem úplne všetčina, pojem, že potom tie mám kusplede přes to rečeč.
4: Nej, lieca, ja nejsem šafná, teko beachtáciu sa doječ, na to sa prajú nekáte posledné, kde sú prúho na nimo, na kúže pa cebu zač, ha Radvor je poprom šetc do Rene, máme tak jetzt na sportný štubele mistná, so Zarač, ima do Šnapoju, do Štirže, to je jedna tola jara reána stácia.
5: Ja som tu, som proste vobľadal, kak moje přešele raja, a so bys to tne s dlužimi trišu.
6: Naj, ako prine je to v Radvoru, musíme Radvorske, tohle je to vizor, že sa ľuchko bolo si tu dobežeč tak prajene. Hej, ja viem, že ja zre tiež tak ježa, dokýž je to einfach jedna rána atmosféra, a za liečo by so jedna rána zábava. Naše deti sú buraja, že to veľa pšičiny, som tu smo.
7: A to ráde šiedu na bičtúru, dokýž hej, en skoje co serbskú možinu vidí, a môže s mojimi přečelami a s mojimi modosmi rečeť, kde prúznia, kde šo druhé, kde už češko, kde kúže nešto předvídžané má. A tak in Gucci Dizzy in Termin Magi so in Vigi.
8: Sehr schön an der Satkula Beach Tour, du gehst teilen zu dir, wo Subura war, da echt fetze.
0: A apropos Satkula Beach, Bunchelu Satten Jane, da Vigi mir so schitze sa so Großschitzach, wot Vetschera Schestschich, so Bulbsche Sackreihe, a Wieser sa so Napo Schestschich, so Mustversetkaja, a Sauschitkich gisch, sa schwille da nie so Großschitzach na Beach Tour, bobbeli, pschetto später Lonnie.

odkodaci bedelki našestšie a tu mám za vás nekotre pokyvy. S barbami z přírody môža so dječi júce Serbským šulským muzeu v Stroži zabierač. Od 10 do 4 smia tam zabieru. Komuž so nehoží, tiež štvrtk so samstnom času z barbu z přírody zabieraja. Do zajšvosče podaža so dječi Dženca muzeu zapadnije v Užice kamiencu. Za archeologiju ceča so od popudnja 2 do napo 4 zabierač. Samo cilič s kvokom a prokom môža tam vyspytač. Potom nebjom film dadač, to môže či Dženca na budeckým rože. Na kulisy lečného dživadva zmeja znova vulku z činovinu na tvarenu pokazá so francúzska komédia Die progresiv-nostalgiko. V tutej podá sa porik z postatých let do dženznejšieho časa. Přichodné serbské blido Drieždenach je júce večo 6. Tunkruč z Noa v The Red Rooster Gorčmir je to taká hospoda z přitulnej pivovej zárodu v Renickase číslo 10, to je haska v barokne štvorči Red Rooster, ta Gorčmarika. A ešte ďalší pokyv Smolerec knihovňa, ta je tu týždeň přetvara dla Zaurina. Přichodný týždeň pak je zaso votorina a to netko prosinčským času v zvučenom času. To je potom stajne od 10 do 1 a od 2 do 5.

0: 6 menšinov do 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Magenta Laurencia Hauschitz z Pančic kukuva.
2: V americkým futbolu existuje akcia s menom Hail Mary. Je to dlhý, riskantný pas krótko do konca hry, když zdá sa po prvom hižo šitko zubiene. Tak rec posledný zadvielovaný pospyt. Runie Dajka je situácia v filme The Astronaut Project Hail Mary. Astronaut Grace poda sa na nímale bezvúľadnú misiu do svetnišča, so by zemiu vukoval. Jako film nedávno vidžach je trošku trauo, doniž mi zvisk napadnú. Blockbuster, ktorýž ma klitu do prešanzu Oscara dobyč, počahuje sa na našu nábožinu. Mieno misie je přeložené mieno modlitvy Strosu Maria a astronaut Rika Grace, serbsce Nada. Tak sa Rožoc v filmie potekým dále modlí. Strosu Maria Nada Bona. Znano je tiež v našim živeniu, dys a dys tuta kombinácia trebna. Smužite pas do predka a Nada, ktoráž spoští v úspech. Bönež vúlade snanúške byli. V dôvere na to přijú vám dobrý deň.
0: Nábožné slovo k nemu Jensa Lorencia Hauschitz z Pančic-Kukova, na toku a zamovitosti farské vikarie.

0: Kožde leto vzvolí přírodoškytný zjazdk nábu ptačk leta, tože přes odfosovanie v internete. Leta je so s vulkým odstavkom, menujúce zviacač 44% kurotva přesadživa. S tým stojí leta ptačk središčú, kýž je so nímale dospunie z našich polu a honu zubiu. Čoho dla a kotre pracovanie existuje serbách kurotve za so zasedlič, s tým je so Bettina Wenderotova zabierala.
1: Před půsta letami se tuto zvuky husto slyšel. Vone sluše jak ptaky, když má světlo brunu šiju, šipokaty kšidle a oranžoj tu vůvu. Když se staršími ľudžimi rečíš, je spěšně jasné, že slušachu kurotvy jíše za NDR-ské časy k věsnému obrazi. Městům jsou so němské nímale dospunně zubili. Příčina, vůlke pola bez škýtacích kýrků a živých pvotů, lidma puste pvoniny a vopospodárenie polu hač na vonkunu kromu. Hajnik Michal Šota z Drežďan, pokadžac z Rajbic, je situáciu hižo před viace hač 20 letami na vedomie bral. Jako mody hajnik je tedy s dalšími zajímcami spýtal, jako prynie bažante zaso zasedlič.
2: To smo se jeka obstarali od bažantov v Moritzburgu a smo je v Drežanach ulaneli a ze sienem Bugom sem ja mestem natvaril tam roženče takú voljeru v lesu.
1: Všelake faktory byrokratického a vosebe přírodného razu bych na tom vina za projekt bažantu zrešči. Po nešto času rozsudží so hajnik Michal Šota podobne pospyt blízko Rožanta hišče raz s kurotvami startovač.
2: Sme tej zase riekal, skazali se nik. A sme je vúľaneli. To prvný raz, my sa zda, jo nám to išto slaknovo, keď viste vice, ne sme obkečbali. Ten druhý raz je to pon lepe bežalo, to sme pon kvázi na krome vesky, také malé mini voliery mali a je horočaneli.
1: Nedojunu sú sklietky čeknuli a s tým nebychu viace škýtane. Sú so pak leto abo samo dve džaželi, povedá Michal Šota.
2: One sú definitívne še zimu šišli a sú všetce blízko vesky ostali. Když jo, tu sne ležia sú ne do vesky nuc ličeli a nekoci ľudia sú samo picovali tam roženče te kurote. A ja bo pravil zase tým posledným kurotu vidia v horným hanku na vúce. V názime to pšieno leta.
1: Potom by zaso mir. Na kvílu. Dvě leče pozdíšo sú Michal Šota a další znova spýtali kurot vypláhovač, tutom kruč pospýt na novém miestne, mes Rožantom a Novoslicami. Tola tež nové voliérie bychú viacore problémy, či jedni čeknuchu, či tamni nekajky je korostšedla zahynuchu.
2: Znamenča to nejo ničo doodobné bolo, co nejo ničo zvonka de voliere dale vujo. Ale ta myslička še nejo nimo, mošet zas o tem povedamo. A snano so to zase budemo poradiť.
1: To by všako nešto bylo. Už nebychme tuto zimky kurotvy jenož ze zvierenca znali, ale když bychu tež zase doma zeleným hajku zaklinčeli.
0: Bettina Wenderotova je so stačkom leta z kurotvu zabierala nemstie to rebhún. A je nám tiež pracovania predstavila, kýž roženčanská skupina vokúho hajnika Michala Šote prevedže, so bych ju so kurotvu zase tu zasedlili. Biedu následom je, serbský rozvoz praje dobré ranie.

0: kratkoročni bedelki na sedem je, a višako vešče, ceči prozdninski tydžin, doha, kvila, ta tež nekomu škuli hižo kiva, mestem šako ne je vedro, tajke zamožeče kupačič. Znano potom tiž so doma rajkač, abo znano podače so pravi pozitiž na prozdnine do dola, na dohu jezbu. A to máme my nešto celé šikvane. Na uši za vás přijotované za teku dohu jezbu. Rubiežnik Rumbo je jedna z našich svuchorov za malých a tiež vizor za veľkých. Rumbo v Krumpotecach bydlí a násadža so s koncernom Naša voda. Tun ľubí veľa penis, na kotrž so viesnenosť da krauža i žadu o veselí. Jeline by tam Rumbo byl.
1: Gloria! Dosa tola, so dobime my tu s Rumbom hujnč. Ale des cilvi svět zoni, so máme tu rubežnika, nekajkého ökofrika, nemáme žanu šanzu jace na mezinárodných vikách. Mysli na naše dokody, novú radnicu a na tvoj nový biro.
2: Terje, bundu knímaj a poriču s ním.
1: Jutce ráno dobia še vidia prečbeč, heva kjeho bydlenský voz odvězeme. Vun tam ilegálne stejí.
0: Kotre vidia je Rumbo ilegálne vozebil a čeho dla sovjesnenosta krauža tak boji, zo sa jeho potenstvo přeradži. Jelice, či potekim viac zvonič, namakače svuchoru rubiežnik Rumbo na našich internetných stronach, v app MDR Serbia a vizotiš v audiotece ARD Sounds jako podcast. V našej app a na internetnej strone máme niešto zaušitke starobne skupiny, zaušitek tých, kociš sa za menšine zajmuja. Za džičace týme, a vy zatešne, što na vočko tam se da. Yes.

što možete s vašimi kumplemi doživić s vulkimi a malimi kumplemi, na to mam nekotre pokive za vas. Do zajišvosće porađa so dječi dženca Muzeju Zapadnije Vužic v Kamjencu za arheologija, kiju ciča sa tam jednice zabirač, a to od dvimaj do napu štyrioch. S barbami z přirody zabiraja so dženca Serbskim šulskim muzeju v Stroži, a to od džesačich do cioch. Komuž so dženca nehođi, tež štvotk so samstnem času z barbu z přirody zabiraja. Tež dvaj poskytkaj za kino pod tvojim nebjom mam. Pod tvojim nebjom film hľadač, to, že kaž kuždym leče zaso na budeckým rodže na kulise lečného dživa dva menujce, maja tež leca s činovinu natvarenu. Dženca pokaza so francúzska komédia Die progresíven nostalgika, v tutej poda sa porik z postatých let do dženznišeho časa. A kino pod tvojim nebjom maja tež v Čornom Gomcu. Štvotk potom to pokaza so večer dživečich film Extravost. Přichodne serbske blido za Serbo Drježdanach je juce večer a to šestčich Dunkruč znova v The Red Rooster v hospodže z přitulnej pivovej zárodu v Rejnickase číslo 10 v hasce barokne štvoče. A přichodná riečna hodina z Mirca, záradnisko z jaska při kloštorskej vodže knieza Lumana, je štvotk po podniu cioch, hač do napo šestčich, dom je záradnisko z jaska. Česač minčinu, dosed mich je.

A přeco zas máme za vás tu tež krásne serbske titule programie, kajž napřikvat tute, kotrež ešte na nás čakaja. Vo Marače spiva skupina Vusmuš. Tež Veronike Kalinučce no dženca rana svišime z Niesem Bezmocna. A wieso ist Trovinas schon dran, und ich, Michael Zisch. Sind am Posten nicht, dass du nasche Titule dort jetzt nicht heranja.

0: Netkolečnih prozninah, torika zaso koždo ponželu, a dopiska a zabulomska kač. Praženu kubasku obo pomese jesč, a so nadžiječ, se može svojski tim se pola bič ture radija zatkule prenje mestno budapič. Tola tež vauki pšet rajniščami, a podla njih so pšetco pelnene, a to z pšilatovaremi. Tola što vabi poprom serbskih modestnih abo dorostčenih vjesnanju, kiš nevobdžela se na turnirje, kojšto tydžin znova se do najšelakorišich serbskih vjesko dojeć. Tu nekotre minjenja z čerošije šestije stacije z Radvorja.
1: Ja sam dženca v Raboju, toko je šo zatkula beach tura s spečelami, volejbol, pražen kobasu, gaj event.
2: Mete jara vabiju hinsije, často vugadačka Boni Raja, tež na kakých šlakých nivoch Boni Raja, ka sa nedo laprucia v okuži do dno.
3: Ja rado mojim spečelim mi pšila dan kateho Raja, to je lušne, když ono pojem upače čina, pojem, že potem te ima kus blede přesto rečeč.
4: Nej, lica, ja nesem šafna, teko beach stáciu si doječ, da to sa prajú, neko te posene, da si prúho na nimo, na kuži pa cibuzač, ha Radvor je poprav všetko rejne, máme tak na športništu veľa miestna, so zárač, kde má do šnapoju, do štírže, to je jedna tola jara reálna stácia.
5: Ja som tu, so proste v obľadu, kak moje přešele raja, a so by sa tie s dlužimi trišu.
6: Naj, ako prvne je to v Radvoru, musím Radvorské, tuhle je to vizor, že sa ľuchko bolo si tu dobi žeč tak prajene. Hej, ja vím, za jacere tež tak ježa, dokud je to einfach jedna rána atmosféra, a za lečo by so jedna rána zábava. Naše děti sú buraja, že to veľa příčiny, že my tu sme.
7: Ja to ráde šírdu na bičtúru, dokud je skoro celú sávskú možnú vidí a môže s mojimi přečelami a s mojimi modostmi rečeť tie prúznia, když to druhé, tak už češko, když kúže nešto předvídžané má. A tak in Gujji Dizhi in Termin Maji sein Viji.
8: Sie haben schon eine Satkula Beach Tour durch Thailand und die Tour muss super war da echt fetzt.
0: No a apropos Beach Tour, Bunjelu sagte Jin Viji muss sich zu Sasse Großchitzach. Wat wechere schestich leta ja dann bulepsche Sack. A sauschitich dich gisch sei schwille da nie so Großchitzach na Beach Tour Bobeli. Přetož by to tam prvný raz. Tuto stáciu namakače podľa Močinského kluba. Tam je volejbolnisčo. Termín potekím, přichodno punželu, červené do kalendra zapísač a k tomu ešte počmolič. Hasta la vista, voku Jana Šote a Mata Gisvoka, tak rikaše čerovše dobyčerské mústvo šestie stácie Zatkula Beach volejbolovie túre v Radvorju. A fota k tomu te namakače hižo netko v sociálnych sečach pola nás na kanálu MDR Serbia. Tam sú tiež ďalšie videa čerovšeho večera, kotrež môžete si vopľadať. Krotko do bydl na 8 je 7 hodin štonače. Vodeče, bydl na 8 vizo. Nitko se žno času milu.

bisschen genauer, sondern mir du so eine Schabocke will. Tu mám najpredará z pokývaj za džiči, za prúzninské džiči, s barbami z přírody, môža so vone menujúce dženca Serbským šulským muzeu v Stroži zabierač, a to od džesačich do cioch. Komuž so dženca nehodí, tiež štvotk so samstnom času z barbu z přírody zabieraja. A do zajšvosti podač môža so džiči dženca v muzeu Zapadnie v Užice Kamiencu, a to od dvimaj do napu štyrioch. Samocileč s kvokom a prokom tam môža, pretož zabieraja so z archeologiu. Přichodne serbske blido Drieždenach je júce večo, a to šestčich, tunkruč znova v The Red Rooster Gorčmie v hospodže z pivovej záhodu potekím, je to v Renicgasse číslo 10 v hasce barokní štvorče potekím. Pod hovým nebiom filmladač môžete dženca na budovským rože, a to na kulise lečného dživadva, tam smie zase vulku kinovú sčenovinu natvarenú. Dženca pokazá so francúzska komédia Die progresíven Nostalgiker. Nemskú komédiu Extrawurst vidíte do Horunia pod hovým nebiom v čornom gumcu, a to štvrtok večer 9. A malý pokiu ešte všetkým kupcám Smolerec knihovne, tuto vostanie tuton týdžin přetvára dla zaurena, přichodný týdžin pak je zase votorena. Sie bitte genauer sind in der Mir.

0: Kožde leto vozvoli přirodoškitny zjazk nabu dačka leta a dob přes online vodvosovanje, na kotrymž môže sa poprom kožde zajemc dačku vopčelič. Loni vozvoli so červená vopuška. Lica je so z vulkým odstavkom mienuce z viace hač 44% kurotva přesadživa. S tym stej lica ptačk središčču, kiš je so nimale dospunje z našich polu a honu zubil. Čo dla a kotre prucovania existuje v Serbach, kurotve za so zasedlič, s tym je so Bettina Wenderotova zabierała.
1: Před pústa letami se tute zinky husto slyšal. Vone sluše jak ptake, kiš má svetvo brunu šiju, šipokaty kšidle a oranžoj tu vovu. Když se staršími ľudžimi rečíš, je spíšne jasné, zo slušachu kurotvy hýše za NDR-ské časy k vesnému obrazi. Miestom sú so nemské nimale dospunie zubili. Příčina – vulke pola bez škýtacích kýrkov a živých pvotov, ledma puste pvoniny a vopospodárenie polu hač na vonkunu kromu. Hajnik Michal Šota z Drežďan, pokadžac z Ralbic, je situáciu hižo pred viace hač 20 letami na vedomie bral. Jako mody hajnik je tedy s dalšími zajímcami spýtal, jako prynie bažanty zaso zasedlič.
2: To sme si jíka obstarali od bažantov v Moritzburgu a sme je v Drežďanách uľaneli. A ze sienem burom sem ja mestem natvaril tam roženče takú voljeru v lesu.
1: Všelake faktory byrokratického a vo sebe přírodného razu byšu na tom vina zo projekt bažantu zrešči. Po nešto času rozsudži so hajnik Michal Šota podobne pospyt blízko rožanta hišče raz s kurotvami startovač.
2: Sme tej zase jekal, skazali se nik. A sme je uľaneli. To prvný raz, my sa za jenom to ešte slaknovo, keď vy ste vice, ne sme obkečbali. Ten druhý raz je to pon lepe bežalo, to sme pon kvázi na krome vesky, také malé mini voliery mieli a je hore čaneli.
1: Nedojono sú sklietky čeknuli a s tým nebyšu viace škýtane. Sú so pak leto, abo samo dve džarželi, poveda Michal Šota.
2: One sú definitívne še zimu šišli a sú všetce blízko vesky ostali. Když jo, tu sneleža sú ne do vesky nuc lečeli a nekoci ľudia sú samo picovali tam roženče, to je kurot. A ja bo pravil, že sa tým posledným kurotu vidia v horným hanku na Vúce. V názime je to pšiona leta.
1: Potom by zaso mia. Na kvílu. Dvě leče pozdíšo sú Michal Šota a další znova spýtali kurot vypláhovač, tutom kruč pospýt na novém miestne, mes rožantom a novoslícami. Tola tež nové voliérie bychú viacore problémy, či jedni čeknuchu, či tamni nekajky je korosčedla zahynuchu.
2: Znamenča to nejo ničo dôdobné bo, co nejo ničo zvonka tej voliere dále vujo. Ale tá myslička ešte nejo nimo, mu všet zase o tým povedamo. A snáno sa to zase budemo poradiť.
1: To by všako nešto bylo. Už nebychme tuté zimky kurotvy jenož ze zvierenca znali, ale když bychu tiež zase doma zeleným hajku zaklinčeli.
0: Bettina Wenderotova je so s ptáčkom leta skúrotvú nemsce rýphún zabierala a pracovanie predstavila. Kýž roženčanská skupina vokúho hajnika Michala Šote prevedže, so bych ju so kúrotvú zase tu zasedlili. Viem,

0: 5 minčino, dos mich na damie.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca Laurencia Hauschitz z Pančic-Kukova.
2: V americkým fotbalu existuje akcia s mienom Hail Mary. Je to dlhý, riskantný pas krótko do konca hry, když zdá sa po prvom hižo šitko zubiene. Tak rec posledný zadvielovaný pospyt. Runie Dajka je situácia v filme Der Astronaut Project Hail Mary. Astronaut Grace poda sa na nímale bezvúľadnú misiu do svetnišča, so by zemiu vukoval. Jako film nedávno vidžach je trošku trauer, doniž mi zvisk napadne. Blockbuster, ktorýž má klietu do prešanzu Oscara dobyč, počahuje sa na našu nábožinu. Mieno misie je přeložené mieno modlitvy z Troasu Maria a astronaut Rika Grace, serbsce Nada. Tak sa rožoc v filmie potekým dále modlí, z Troasu Maria Nada Bona. Znano je tiež v našim živeniu, dys a dys tuta kombinácia trebna, smužite pas dopredka a Nada, ktoráž spošči v úspech, bönež vúlady s nanúške byli. V dôvere na to přijú vám dobrý deň.
0: Nábožné svoj k dnei má dženca Laurencia Hauschitz z Pančic-Kukova, nadoku a zamovitosti tamnejšie falské vikarie.

A ja si myslím, vy sedíte zase před rádiom a zaprášete, na čo dať tu ište čakáče. Tematisto si mám to runiež rekva, ale húč nepšinže netko naša přeladka. Svišíme mě s druhým ište Ralfa Bozia. Do svita, poda se s nami Jens Rano, Anna-Maria Bretschneideritz. A veselič, smiečo sa tiež na kšeščená mňka alias Jamesa. Nitko bake najprv raz Michaela Melzerova na reče, sodom inčvi do pôsmiche. Dobranie.

0: rozešla. Čo sa čmenčinu? Pôsmichia a tu je za vás.
1: Polícia z G.
0: Lanka Funcena.
2: Vandalojo zakadžahu na jednom kiršove počnice, při tem vopškodžišu 80 rů. Z nekotrých znamocu koporuje blachy odstronichu osobu zachu škodu rubizny, trochu je na 1500 euro škoda na rúach samých, nesu dotal zvěstčili. Bola ľubohosťa nemsce Liebegastie kun studenia peča 80 letne ze svojim autom do synova Valčika zrazu, kýž nadroze ležeše, nazbožo so pšitem zranionie, ale vecna škoda je tole relatívne vysoka, 6-40 euro. Nedom viackroč zauvachu noce na nedželu tu venuckonu miešče zastojniku, dokýž beštaj so Maroko, Marokančan a Ukrajinčan vospäť do vosu dostavoj, biežtaj do so a so pritom tež zraništaj, policia postaraše so potom voto, so vobaj so na dompuč podaštaj, kriminálna služba so netko dále s tutem pádom zabiera. A pádu šibichu tu vem ešte popuču pozdatniju 19 a 20 letniju, kotrajš bieštaj so do cigaretu a automata davoj, možachu policistča potom popanč, nasta vecna škoda 1500 euro, rubizna 100 euro.
3: Ludki sam človek, byl by svoje, bremia nesť.

0: Horn so svieči, a ma lampki. O, kajž voči šerenja?
1: I vo, žane šerenje. Zavišče je to zaso tajka mašinka od ľudí.
0: Snač, polivku a mašinka.
1: Polivka? Ohaj, chceme mašinku vúspetač.
0: Neviem, nic zo nám Hans, som tej mašinku okolo uši zlečí.
2: Neboj so, co vidieč, hač je to kúzvarský Hans. Pojtaj, mietame dobre přídavky núc. Lašo, štož kiedži v kuchni a namakame.
1: No derie, tu sú nekotre truskalce, hep a núc s nimi.
0: Priančky, tež se budu noc.
2: Umí páriky. Do honca s vami. Zaprave osvod.
1: Račo ještě trochu zeleniny. Kulky přeco svodža. A nitko, věko začinič. A najskýrje dobíme na tunle knefel tvočič.
0: Jak to brunčí. Boju se před šerjenom ve Horncu.
1: Horncu se něšto hýba. To klinčí kajž měšava.
2: Svice, svice. To doby tohle spěšně šojíč. Verču raz na kolesku.
1: O, Nikito, što se ty činil? To zcela dere neklinčí.
0: Mašina dělá přespěšně. Skolajče so. Kece, pak stolc.
2: My to byme knefe za stop na makáč.
1: O, stano, tunle vůlky čaubany. Pač.
0: Dže je moja žica? Já chcu tunku z vásku polioku voptač.
1: Se si věste?
0: No jasne. Je to svodná kvoščenka. Čerstva a dobrá.
2: Daj mi raz žicu. Najlepší nocný vúsmuž sveta.
0: O nie, sme neko z našej háru vúbudžili.
1: Spešne preč.
0: Aj, bež, bož, spešne.

0: nábožné slovo.
1: Maženca Laurencia Haušec z Pančic z Kukova.
2: V americkém fotbalu existuje akcia s menom Hail Mary. Je to dlhý, riskantný pas krotko do konca ry, když zdá se po prvom hižo šitko zubjene. Tak rec poslední zadvělovaný pospět. Runie Dajka je situácia v filme Der Astronaut Project Hail Mary. Astronaut Grace poda sa na nímale bezvúľadnú misiu do svetnišča, so by zemiu vukoval. Jako film nedávno vidžach je trošku trauer, doniž mi zvisk napadnú. Blockbuster, ktorýž má klietu dobrú šanzu Oscara dobyť, počahuje sa na našu nábožinu. Mieno misie je přeložené mieno modlitvy Strosu Maria a astronaut Rika Grace, serbsce Nada. Tak so Rožoc v filmie potekým dále modlí. Strosu Maria Nada Bona. Znano je tiež v našim živeniu, dys a dys tuta kombinácia trebna. Zmužite pas do predka a Nada, ktoráž spoští v úspech. Bönež vúlade snanúške byli. V dôvere na to přijú vám dobrý deň.
1: Nábožné slovo k nejmi je ženca Laurencia Haušec z Pančic z Kukova, nadoko a zamovitosti tamnejšie farské vikarie.

0: Raz, dwa, trzy. Zisik Radio.
1: Zisik Radio.
0: Oja waś, Zisik Sebastro.
1: Wczaskiego programa.
2: Svoju radost čimeš na gubjach, v tom ulicu jo teke naš Žišec Pestro, sluchajš raz, ljubožočka Agelciki.
3: Govubje. V govubnice ma govubjece perik nagromadu šest govubjeto, ketere šmegu mjastem teke južo letaš. A tak veni kužd žen pehokolini letaju. Jaden žen, ako su večoc gelce južo duli pes černišču, su govubjeta celo rozbužone přilešeli sledk do govubnice.
4: Taka gluka teke, sme nadešli zernka, miljone pšenicnih zernkov sme namakali.
5: Zernka laže tam blisko napeli, a nikomu nesušaju.
6: Pemavem meje mauke, celo pemavem. Njamežom se predstajiš, až nichten telik zernkov celo jadnore lažeci vestajio. Gašto ja nejo ten přepasný burik byl, kytareš so južo dávno na nás gery.
4: Ale doleška s nami tam beglednut, petem nám zavišče vyriš.
6: Nikula s vami tam nedolešijom, a vy stan jošo teke goubnici. Telik pšenicných zernku na jadno miestne, to sú zavišče pasle.
3: Goubjeta ale nesu sluchali za svejeju goubicu a su zasej dolešeli namestno, žož su namakali milion zernkov. Lebda pak, až su sedali do šnekotania, jo padnuva na ne seš, a goubjeta su byli vapione. Niento su z głosom hovali za goubicu.
6: Nesu se mili peme i raže. Nekak pak demie ulichovaš. Nejlepej bužo, až kažom švadronje myšu napelo, aby seš rozkusali. Pilne myše sú zavisče blíže.
3: To by dejali vížeš, kak sú te małe pilne myšky gryzali na seši, tak dvujko, až sú teke sledne golubieta byli ulichované.
5: O, myžek, ľuba mama golubica, až sa nás ulichovala.
4: Sami my nikula nieby megali ze seši ubiegnuš.
6: Nic nieby se stało, gaby za mnu słuchali. Nesom ga vám zakazała do zemku lešeš.
4: Jo, to južo. Ale kaka by dejali wyżeš, a sto su pasle?
5: My ga pasle ne znajome.
6: Zaspomnejšo se. Gaš vám nichten cuzy nieco słodkego abo słodnego pestaja. Ma přitom větše žil zve vytkliranie.
4: A to sú petom pasle?
6: Tak môžeme tomu groniš. Obijajšo se pšišo, že takých paslu meje golubiašky.
3: Ve togo casa sedajú šikne gromaže, ten golubiece perik se svojimi šest golubietami, ve golubnice a okolo nieje. A kto še ugledajo, má svoju radosť na nich.
2: Jo, šuknem gubjaškam. Vám, ľubižiši, žucem pšaušaredne feriove cas. Jo, južo víče se zase svišime, kúžde žien máme nintove feriach. Za vás, Žišec Pestro.

což jsme slyšeli, naboží jsme všaké přednosti měli až te glečere abo lodojce, za větši žil se sled šegnu až na jedno úzeše na islandské, a za te budu měnše a měnše s časom, ale to jano ako fakt jsme mogli tam skrniš to nie jsme viželi. Což pak jsme viželi ještě ten viaco do toho, jo ten vulkan ako jo rono aktivně blízko Reykjavíka, to jo byt boží, jo to vížeš bylo ta mrokava, kdo nimi raz, a zož te cáze jsou tam ven přišli. To jo věle kilometrů stálo nebylo, ale veto se to mogl vížeš. Blízko jednoho vulkana nie jsem byl na tom drogovaniu.

Smøpen Shichi stacja v islandskej Meli, to jedno jo bylo Akureyri, to jo vegin velike miesto, ale potom teke Seydisfjörður a Siglufjörður. A obe ste vegin redne miestašce. Šuži jo čekno vegin cyste, vegin mirne nekak v islandskej. A so to jo už jedno miestno, ako mi vegin se spodoba, ja by mogao se predstaviš tam bydliš, mi jo přece pičku přešopo planas a to kuště leto bůže šlimně a to zájemné v islandské dneske je přes čuženia také nejo v zimě tak zima. A so se groni až v Reykjavíku například, tam jo přeřezná temperatura v zimě větša ako v New Yorku například. Also, jeden se to predstavio, a to má to mier Island, a se vie dajo Lodojce, ale tam, že ste ľudia bydli, nie je přece tak zima.

My jsme samo raz nazgenili v Paamiut, až nekotare mladé lůže jsou škéželi naše tenderové voži abo cóny, jsou škéželi, až my jsme měli tam normálně na zemju příš. A tam dajo také lůže, jako južo píčku s tím demonstrirují, my něcome tak věle turizma, my něcome ty lůže, jako já na jeden ženu přijdu, a jo, ho teptají a dneska přísamem nic nekupují a ten jsou zase na voži.

Vegin važne za mňa sú byli také te zvierieta a také tam sme gluku mieli, also ja som na kúšte pat kšiel alebo se nažejal až vyžím bielrybe a tomu som groniš, to som cesto vyžel, also ved voži sú cesto vyžeš, byli cesto jano to fontena, ale mogi raz také kšibiat a slezne pieraso. A my sme dva raza v Nuk, což je gvône miesto grönlandské, a pen ešte raz v Ilulissat s mavými zónami jezdili a obe raza sme vegen blízko byli bielrybam, co byli bukelvále nímsky. To je také markováš, also južok až ta fontena přížo, to je svišáš a také nikak v poveču je to markováš až te sú vegen blízke. Robu som také vyžel a soba a te luže přece přašajú za polárnymi mňadvežami, to by senzácia bola, aby vyželi dokoláž te lešojském casu nie sú tam, žož te luže bydle a te luže se vie, teke tam bydle, žož nie je jano lot a to by veľký prípad bol, te normálne tam nevyžíš.

Sme svinsnet nöt ham meli, až dort vážasčara stopňo ve Grönlandske. Že južo to až tak šopo tam jo, nie som vecakoval.

grønlandske yoga tak as veche jel togo kraja så vi nits tam jo smø smø billi jo steluje bydle tam jo tak shito weinska plata sloda tam jo jano lot na semi a cebecas jo lets dot git wiko ata buzo mjenča a mjenča s časom a se vie ta veda neži jo ta veda pšižo do tych merio a s tym kašto vece a vece se stanio nic jano tam teke na drugih miestnach šoš su lodojce abo teke v Antarktisu pen se vie stupa ten nivo merja na cebem sveše a to se ustatkujo v šakých vecach a se vie celé praktiske až v nekotarech při prioznych regionach se ten kraj přemenio, ale také temperatury s tým se zmenio a čuženia na celém planéte. A to se vie spřece kúšte leto je jano malý kus toho efekta, ale sásom se to benie ustatkujo.

0: Nowe sarsko-nimskie živadłowe projekt Grasze zjadneju ženskeju na nimski Einfrau-teater zabiera se z pezabitymi kareniami. Probe su se juža zachopili. Gregor Klim, WWC.
1: Žove to vetykšiš svojsku sarsku zajžonosč a v misteriozne kofa. Živadłowy kus im band der Mittagsfrau co grajarka Stefanie Masnik we Łužice prezentirowaš, wenn am sarske körinje we kusu grajo minu is es barlinja kotaraš pesmerši starie mames let kdo Łužice pšižo ase we cuzim ale znatem svieše zase namakajo. Premiera dejbeš v septembri v sociokulturalnem centrum je v Hošebozu konkretne termine s königšo planárs v pšidúcem casu. Dalšne predstavenia plánujú v Drioku, Gašbužo muzeum v noc, teke septembri a pšidúce leto v Serske muzeu.
0: Graše jo nastalo přes ubežovanie zavožby za serský ľud a jo koncipirované ako drogovanské živadlo, ktoré špasujú do skoro šiknych rúmu. Zajmované tovaristva a institúcie mogu se pla grajarky přizjavíš, to jo je mailová adresa Stefanie smuška-masnik@gmx.de.

což jsme slyšeli, naboží jsme všaké přednosti měli až te gletšere abo lodojce, za větši žil se sled šegnu až na jedno úzeše na islandské, a za te budu měnše a měnše s časom, ale to jano ako fakt jsme mogli tam skrniště jsme viděli. Což pak jsme viděli ještě ten viaco do toho, jo ten vulkán ako jo rono aktivně blízko Reykjavíka, to jo vět boží, jo to vížeš bylo ta mrokava, kdo nimi raz, a zož te cáze jsou tam ven přišli. To jo věle kilometrů stálo nebylo, ale veto se to mogl vížeš. Blízko jednoho vulkána nesom byl na tom drogovaniu.

dneske šuži sme svičali v tých ľudí až pred čase 20 letami, abo samo, kaž sú pejedali za starými starejšimi, až jo hinacej ugledalo. A zo napríklad, jo tam v Ilulisat, tam žož ten lodové fjord, jo, žož te lodové gore, ven přídu do meria, tam jo náš guide, also náš viednik, kronio až jo stará mama, jo to ešte znava, až v zimie jo šuži lod bylo. Až také to merio jo za večer, že zamrznione bylo, to ven sebe go neoznal, a také se zmenio, už o kak veni mogu ze zemiu živaš. A zo nento mogu napríklad kau tam také kúbaš, ako pred letami nie možno bylo. Dokoliž ta zemia jo přezima bola, a zo tam miastem majú tu možnosť čaké vece sami kúbaš. Dneske je to klince tak, až te grönlandske lúže to vítajú také. A s tým také jo ten turizm, ako jo veľký gospodársky faktor za nich, bužo menej a menej riskantne. A s tým také, kaž jo viesčejša, také viacej ľudí přižo a majú väčšiu šanzu turizm tam etablírovať. A také tá sezóna bužo kúšte leto pičku väčša. Na druhém boce sme také zvyšali, až dajú tam diskusie ve ľudí, lec kšier, ešte viacej turistov mieš. To je v islandskej už odležie čas, veni sú také zachopili tam jeden limit stajíš za turizm, a to sa nie to také v grönlandskej už diskutírujú.